0: jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Dobrý!

Rádio Béčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Remco Evenepoel a jeho kolo jsou pod bedlivým dohledem mechaniků během Tour de France. Po každé etapě následuje důkladná kontrola a vyměňují se opotřebované díly. Český mechanik Jan Friede vysvětluje, že kola musí být znovu ve 100% kondici pro další den. Ian Curtis, zpěvák britské postpunkové kapely Joy Division, je zachycen na své poslední pasové fotografii před tragickým koncem svého života. Tento snímek, který může na první pohled vypadat obyčejně, symbolizuje Curtisův odkaz a bolestnou kapitolu v historii hudby. Podrobnosti vzniku této fotografie a její význam jsou rozebrány v seriálu Slavné fotografie. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech zvítězil myanmarsko-česko-francouzský film Padlé ovoce. Slovensko-český snímek Milovník ne bojovník získal cenu Proxima. Čestné ceny obdrželi herci Magdal Vášárjová, Jeffrey Wright a Juliette Binocheová. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Rush's album Power Windows z roku 1985 představuje vrchol jejich syntetizátorové éry, kdy tento kanadský prog rockový triál propojuje jak působivé hudební dovednosti, tak i popovou velkolepost. Album vyšlo u labelu Mercury Records a dokazuje nesmírný hudební rozsah a inovaci. Pro fanoušky skvělých instrumentálních výkonů a melodických ploch je toto album nepostradatelným dílem. A nyní si pustíme vaší oblíbenou hudbu.
2: Big Beat na Bčku. To můžeme.

0: proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu B.
1: Táhnou z tebe nejmín 4 hodiny v hospodě a v non-stopáči 30 000 cigaret. Zvrát!

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím všechny posluchače ze světa zvířat. Vědci otestovali 258 druhů pavouků a zjistili, že nejrychlejším z nich je pavouk běžník, který dosahuje rychlosti 3,6 metru za sekundu. Pro srovnání, většina lidí takovou rychlostí neběží. Takže buďte na pozoru, pokud se setkáte s tímto svižným tvorem. Mějte krásný den, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: Je 9 hodin na Rádiu B.
1: Užij si jamajské slunce. Na Béčku.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Behemoth režiséra Tonyho Gilroye přináší jedinečný pohled na hudbu ve filmu za pomoci 9 talentovaných skladatelů, včetně Michaela Jackina, Jamesa Newtona Howarda a Alana Silvestriho. S obsazením Pedra Pascala stojí tento projekt od studia Searchlight Pictures za pozornost každého milovníka filmové hudby. Premiéra je očekávána v 2024. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Radio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Remco Evenepoel a jeho kolo jsou pod bedlivým dohledem mechaniků během Tour de France. Po každé etapě následuje důkladná kontrola a vyměňují se opotřebované díly. Český mechanik Jan Friede vysvětluje, že kola musí být znovu ve 100% kondici pro další den. Ian Curtis, zpěvák britské postpunkové kapely Joy Division, je zachycen na své poslední pasové fotografii před tragickým koncem svého života. Tento snímek, který může na první pohled vypadat obyčejně, symbolizuje Curtisův odkaz a bolestnou kapitolu v historii hudby. Podrobnosti vzniku této fotografie a její význam jsou rozebrány v seriálu Slavné fotografie. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech zvítězil myanmarsko-česko-francouzský film Padlé ovoce. Slovensko-český snímek Milovník, ne bojovník získal cenu Proxima. Čestné ceny obdrželi herci Magdal Vášárjová, Jeffrey Wright a Julie de Binocheová. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Hoď se do klidu s Rádiem B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Bčku. Systematically twisted by the system.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravíme vás z Říše zvířat. Dnes si představíme housenku můry Cabbage Tree, která navzdory svému děsivému vzhledu s velkými trny patří k největším, ale zcela neškodným housenkám na světě. Vypadá sice jako z jiné planety, ale neublíží ani mouše. Doufáme, že vás tento pohled do světa přírody zaujal. Mějte hezký den, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

0: Radio B.
1: Teď si pustíme francouzskýho DJe a producenta, kterýho máme na Bčku moc rádi. A je to Vitalik. V tomhle případě ve spolupráci se zpěvačkou La Bien Querida. A track Tu Conmigo. Tak jdeme na to.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Rush's album Power Windows z roku 1985 představuje vrchol jejich syntetizátorové éry, kdy tento kanadský prog rockový triál propojuje jak působivé hudební dovednosti, tak i popovou velkolepost. Album vyšlo u labelu Mercury Records a dokazuje nesmírný hudební rozsah a inovaci. Pro fanoušky skvělých instrumentálních výkonů a melodických ploch je toto album nepostradatelným dílem. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
1: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
2: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Radio Bad.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Remco Evenepoel a jeho kolo jsou pod bedlivým dohledem mechaniků během Tour de France. Po každé etapě následuje důkladná kontrola a vyměňují se opotřebované díly. Český mechanik Jan Friede vysvětluje, že kola musí být znovu ve 100% kondici pro další den. Ian Curtis, zpěvák britské postpunkové kapely Joy Division, je zachycen na své poslední pasové fotografii před tragickým koncem svého života. Tento snímek, který může na první pohled vypadat obyčejně, symbolizuje Curtisův odkaz a bolestnou kapitolu v historii hudby. Podrobnosti vzniku této fotografie a její význam jsou rozebrány v seriálu Slavné fotografie. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech zvítězil myanmarsko-česko-francouzský film Padlé ovoce. Slovensko-český snímek Milovník, ne bojovník získal cenu Proxima. Čestné ceny obdrželi herci Magda Vášárjová, Jeffrey Wright a Juliette Binocheová. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravíme vás z Říše zvířat. Dnes si představíme housenku Moory Cabbage Tree, která navzdory svému děsivému vzhledu s velkými trny patří k největším, ale zcela neškodným housenkám na světě. Vypadá sice jako z jiné planety, ale neublíží ani mouše. Doufáme, že vás tento pohled do světa přírody zaujal. Mějte hezký den, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

zdravím všechny bráchy a ségry, na majku je Šazo, no a to znamená jediný, že je tady nový díl pořadu Revolution, no a ten ti samozřejmě přinese zase hromadu nové čerstvé reggae hudby a nejen té. No, máme toho jako vždycky úplně našlapáno, máme toho hodně, takže se do toho schutí pustíme a projedeme si ty novinčičky ze světa reggae music. OK, tak jo. Jako první věc tady pro vás mám nachystaného Lutana Faya, který udělal nový track Rastaman Fitness. Můžeš ho najít na Island Hope in Rhythmu a na tomto Rhythmu můžeš najít jména jako je Gidimani, Russ Fraser Junior, Young Shanti a Dilieno. Za mě nejpovedenější věc, nebo aspoň verze od Lutana Faya Rastaman Fitness.

0: první dnešní novinka, kterou měl na starosti Lutan Faya. No a my se posuneme hned na další a tentokrát se podíváme do Afriky, konkrétně do Gambie, odkud pochází zpěvák, který si říká Jaringo. No a jeho nová záležitost nese název Why Babylon a Go So.
1: Yeah. Jaringo. This one is for all my hustlers in jail. All those who are in constraints.

Skladba, která nás čeká nyní, je od známé jamajské zpěvačky, která se říká Etana, která byla několikrát dokonce nominována na cenu Grammy, a to v kategorii nejlepší reggae album Grammy. No a dokonce s albem Reggae Forever z roku 2018 se stala první ženou za více než 2 desetiletí, která byla nominována na cenu Grammy, což je obrovský úspěch. No ale my se podíváme na její novou věc a ta se jmenuje Do You Know?

0: Stala se velká věc, a to alespoň na Jamajce, protože jamajský polobůh Kapleton vydal nové album s názvem Hates of Fire. Toto album bylo dlouho očekávané, no a s tímto albem mu pomáhali tři producenti, konkrétně to byl Little Lion Sound, Derek Sound a Mixing Finger. Toto album je šláplý, no a samozřejmě já vám dám ochutnat zase dva tracky z tohoto nového alba. A první track, který jsem pro vás vybral, je Tired of the Drama. No a druhý track je Babylon So Evil, který je společně s Damienem Marlem a Stephenem Marlem. Takže jo, ochutnejte nový album Hates of Fire od Kapletona.
1: Rastafari.

dohrála nám ukázka z nového Kapletonova alba. No a ty posloucháš pořad Revolution na Rádiu B. Já jsem Šazo a momentálně ti servíruju novinky ze světa reggae. No a hned ti naservíruju další, tentokrát ze Španělska, a bude to od zpěváka, který si říká Rastachaj. Jeho nový track je Nano 9.

0: výspy.
1: Jelikož tady ještě dneska nebyl žádný dancehall, tak si myslím, že je na čase toto napravit a přizvat samozvaného krále dancehallu, King of the Dancehall, a přizvat samozvaného krále dancehallu, King of the Dancehall, Benjamina, jeho

Jamajská legenda General Degree se nechal tentokrát stáhnout do UK soundu od MCho Fizzyho a udělali spolu EP, který se jmenuje United Jump Down. Jsou tam 4 tracky, po každý trochu jiný zvuk, ale je to opravdu ve stylu. A myslím si, že je to dost jiná hudba, než na kterou byl General Degree zvyklý, ale hodně mu to sedlo. No a jak mu to sedlo, vám dám ochutnat, protože z tohoto EPčka si musíme dát 2 tracky a dáme si Like V a While Out, takže nový EP United Jump Down, MC Fizzy a General Degree. Čekuj ten sound.

Dnes jsme do toho džunglu skočili trochu ostřeji, ale to vůbec nevadí, protože situaci okamžitě uklidníme, jelikož tady máme novinku od Potential Bad Boy, který si na mic přizval zpěvačku, která si říká Havana, a dali dohromady pohodový track s názvem Give Me A Sing.

0: DJovi a především producentovi, který se říká Logan D, si dnes můžeme připomenout legendu MCho Stevieho Hypera D, který už nějaký ten pátek není mezi námi, ale on oživil jeho sample a udělal nový track s názvem Jungle Music. Jinak pokud neznáte Stevieho Hypera D, tak to koukejte napravit a puste si třeba od něj něco na YouTube nebo na Spotify, protože to byl opravdu legendární MC a řekl bych i jedinečný MC svého stylu. OK, takže Jungle Music, Stevie Hyper D a Logan D.
1: Oh my gosh, listen.

0: Jungle music, uh-huh, uh-huh. Jungle music, uh-huh, uh-huh. Ooh, yeah, hey, jungle music.
1: DJ lomeno producent, který si říká Jinx, vydal nový EP, to se jmenuje Special Technique EP. No a na tomhle EP můžeš najít 3 skladby a v čemže je tak speciální, svým zvukem se vrací hodně zpátky v čase. No a to vám samozřejmě dám poslechnout, protože jsem vybral track, který se jmenuje jako to EP a to je Special Technique, takže Jinx a jeho nová záležitost.

na Jungle Cakes Records. Teď vyšlo remixové EP na track Light It Up, který má na starosti Euphonic a MC Mad Sam. Na tomto EPčku nejdeš originální track, no a samozřejmě remixy, o který se postaral Konrad Saps, Daisy a Zapája. Mě nejvíc asi baví remix od Daisyho, takže si dáme ten.

Nakonec si dáme ještě ochutnávku z nového EP, který se jmenuje It's a Jungle Thing a má ho na starosti Mr. Quest. Samozřejmě dva tracky vám pustím ve zkrácený verzi, aby jsme to stihli. A první je Come Down a druhý Junglero. OK, jinak je to ode mě dneska všechno. Mějte se hezky, užijte si zbytek dne. No a nezapomeňte poslouchat Rádio B a především pořad Revolution. Takže zdarect!

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Remco Evenepoel a jeho kolo jsou pod bedlivým dohledem mechaniků během Tour de France. Po každé etapě následuje důkladná kontrola a vyměňují se opotřebované díly. Český mechanik Jan Friede vysvětluje, že kola musí být znovu ve 100% kondici pro další den. Ian Curtis, zpěvák britské postpunkové kapely Joy Division, je zachycen na své poslední pasové fotografii před tragickým koncem svého života. Tento snímek, který může na první pohled vypadat obyčejně, symbolizuje Curtisův odkaz a bolestnou kapitolu v historii hudby. Podrobnosti vzniku této fotografie a její význam jsou rozebrány v seriálu Slavné fotografie. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech zvítězil myanmarsko-česko-francouzský film Padlé ovoce. Slovensko-český snímek Milovník, ne bojovník získal cenu Proxima. Čestné ceny obdrželi herci Magda Vášárjová, Jeffrey Wright a Juliette Binocheová. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: 2004 solo pro dva. Aha, můj svět. Můj svět už několik let. No, tahle věc. De facto solo pro dva. Můj svět. Jo, teď jedy na majku a můj svět.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Film Behemoth režiséra Tonyho Gilroye přináší jedinečný pohled na hudbu ve filmu za pomoci 9 talentovaných skladatelů, včetně Michaela Jackina, Jamesa Newtona Howarda a Alana Silvestriho. S obsazením Pedra Pascala stojí tento projekt od studia Searchlight Pictures za pozornost každého milovníka filmové hudby. Premiéra je očekávána v 2024. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě

0: Radio B.
1: Dnes večer jedeme za tebou do tvého města, do tvého klubu.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravíme vás z Říše zvířat. Dnes si představíme housenku Moory Cabbage Tree, která navzdory svému děsivému vzhledu s velkými trny patří k největším, ale zcela neškodným housenkám na světě. Vypadá sice jako z jiné planety, ale neublíží ani mouše. Doufáme, že vás tento pohled do světa přírody zaujal. Mějte hezký den, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Pohodlně se usaďte a čekejte nečekané.
2: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem Zeměkoule.
3: Zeměkoule.

0: Krásné sluníčkem zalité odpoledne, vážení posluchači, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího pokračování cestopisu Zeměkoule na rádiu Bčko.
1: Krásný odpoledne, milí posluchači, nazdar Cvrndo.
0: Nazdar Lobo, jak se těšíš na dnešní výlet?
1: No, dneska těším se mega, jako vždycky, dneska to bude jízda jiná než obvykle.
0: Prozradíme rovnou na začátek, kam vyrazíme?
1: No, spíš bych prozradil to, že tentokrát nevyrazíme naším letadlem, ale autobusem.
0: Dneska pojedeme na zájezd autokarem, našli jsme si takovou malou cestovku a vyrazili jsme společně s našima spolučechama.
1: Přesně tak, recenze tady na tu autobusovou společnost byly velice kladný, takže jsme do toho šli a doufám, že cesta proběhne v pořádku.
0: My vám teda neprozradíme ještě, kam vyrážíme, řekneme si to až v dalším vstupu. My si teda na tuhle cestu musíme udělat nějakou specialitu, že musíme před vyražením ještě si navařit nějaký provianty a podobně.
1: Přesně tak, no, řízek v chlebu nesmí chybět.
0: Přesně tak, ale k tomu se taky určitě ještě dostaneme, to dneska nebude chybět. No a nezbývá nám než zmínit, že dneska opět budeme svědky folkloru místního, pustíme si nějakou muziku, která z těch zemí nebo z té země pramení.
1: Je tak a taky vyhlásíme soutěž z minulého kola a ohlásíme novou soutěž.
0: Takže to bude samé hlášení, tak jak hlásíte vy, tak písničku a my si dalo nasmažit.
1: Jdeme na to, podle týhlky už možná poznáte lehce, kam budem cestovat.
0: Je to takový ten slaný sejra, co se dává na šopský salát.
1: Aha, tak pojďme na to, tohle je Zeměkoule na rádiu Bčko.
0: Jedem!

0: Tady s chábrem už připravujeme masíčko.
1: Pěkně ve stylu, styl.
0: To bude pošušňáníčko.
1: Tak přátelé, slyšíte to sami, my už si tady pomalu smažíme řízečky na cestu. Lobo, jaký máš nejradši řízky?
0: Já mám nejradši kuřecí, malý, pěkně naklepaný.
1: A stehení nebo prsní? Já jsem měl tenkrát stehení a hrozně mi chutnal jako šťavnatej takovej.
0: Ale já mám radši prsní, teda se přiznám.
1: Já kdybych si mohl vybrat, tak jsem na vepřový maso.
0: No to mám taky radši, rozhodně. No.
1: Úplně dál nějakou kejtičku, anebo dobrou, úplně ne tolik prorostlou krkovičku, to na to mě utáhne. Takže my už si tady pomalu nasmažujeme něco na cestu, do alobalu pěkně ke krajici Šumavy. Já bych tamhle ještě šáhnul pro kyselý ohárky, šáhni pro ně, Lobo, prosím.
0: Jo, jo.
1: No, no, no, a co ještě si dáme na cestu? Možná nějaký vajíčka na tvrdo bychom mohli.
0: Aby hlavně ten chleba ještě mázlu lehce hořčicí.
1: Pěkně ve stylu.
0: Pěkně.
1: Pošušňáníčko. No, nějakou zeleninku bych vzal, tady ještě nějaký papriky a podobně.
0: Řetkvičky, víš, nevím.
1: Basu piv jsem si tu připravil a dva fernety.
0: Tam se, že basu fernetu a dva dvě piva.
1: No, můžem to ještě přehládovat, tak moment, já to ještě přecinkám. Vy abyste se jako divili, že mám doma basu fernetů, to je úplně náhodou, já to tady jenom mám na chvíli přes víkend, jinak samozřejmě doma nemám tolik fernetů.
0: No a Cvrno, my jsme hlavně neprozradili furt našim posluchačům, kam vlastně cestujeme.
1: No jedeme k moři a jsme Češi, přátelé, kam bychom mohli jet.
0: No do Jugošky přece.
1: Jo, a my už se docela těšíme, vzali jsme to, jak jsme hovořili na začátku, autobusem. Takže tentokrát to bude trošku zajímavější cesta, než jako to bývá vždycky, že prakticky máme cestu na jeden vstup a potom prd, takže teď si myslím, že ta 12-hodinová cesta v autokaru bude zábavná.
0: Jo, jedeme nějakou cestovkou, která se jmenuje Karel a Karel.
1: Já doufám, že necháme doma Karel a Karel a že si naopak sebou vezmeme ještě jako i ten chladící box s tím modrým víkem. Doufám, že, že nás tím pustí do autobusu.
0: Já myslím, že by neměl být problém.
1: No tak půjdeme pomalu na to stanoviště, tam jak máme domluvený sraz u nemocnice na parkovišti.
0: Jo, asi dosmažíme a vyrazíme.
1: Zapne to pěkně do alobalu a vyrážíme, přátelé. Takže dám písničku a další zastávka autobusu.
0: Jo, jo, tohle je Zeměkoule, dnešní speciál Jugoslávie.

0: se vypravujeme jako vrapci z Čech.
1: To člověk zabije.
2: Prosím vás, ticho. No, Fuchska chybí jako lidsky.
3: Tam jde, Fuchsová, pojď sebou.
2: No to tady máme přezimovat.
4: Vy jste se nemohli vybrat, já tady mám návštěvu. Tak.
5: Vyskočí, zaspal, nedělejte paniku.
4: Jo, no tak. Tak
6: já jdu paniku, tak seš to ty. Nezaspal, nikdo, já vás všecky vítám, no, dobrý jítra, prosím. A nastupovat.
7: Ježíš, já už se těším k tomu moři. Já už se taky těším, tyhle, ta stará Fuchsová, tý to astrvalo, ale nakonec dorazila teda, no.
8: Dorazili jsme všichni, já jsem ta zvědavý na ty dva řidiče, mě přijdou takový lehce divný.
7: No, jsou takový podivíni, ale věřím jim, ale.
8: No a celý ten zájezd, když na to tak koukám, že jsme...
7: Já se bránka, jako musím říct. Myslím, že tahle jízda bude stát za to.
8: Jsem rádi, že nesníma někam.
7: To je spíš to vypadá jak zájezd důchodců trošku.
8: Já myslím, že kdybych si sklopil sedačku, že to bude vadit tý paní za mnou.
7: No tý paní to bude vadit určitě, jelikož je docela korpulentní, tak...
8: Ježiš, a jo, tam se nějaká polotučná dáma.
7: Ale už teď, když nejseš posunutý, tak jí tebe šaháš až na kolena.
8: Ježiši Kriste, no a tady to, hele, bokínko bychom si mohli otevřít tady nahoře, počkej, já tam šáhnu.
7: No jo. Jako nový cvrno.
8: Jo, opět cítím, jak to tu profukuje hezky do vlasů. Tak zkusím, hele, ty čudlíky tam na hlavu, ještě jsme mohli zkusit nějaký, myslíš, že tam je ten volá letušku, mají vůbec v autobuse letušky.
7: To víš, že jo, mají autobusáky.
8: Já to zkusím.
7: To si dáte, pane?
8: Jo, to je steward. Letušk se neříká, říká se steward. Mm-hmm. To je jenom taková jako informace. No a já myslím, že jsme si pomalu mohli načít první pivo, není to blbý, si takhle ještě lehce za roudnicí načít první lahváče.
7: No já už jsem si jednou načal.
8: Jo. To já nesmím být v povzdálí, rovnou si teda taky načnu jednu plzínku. No a svačit ještě, hele, tam je ta paní už svačí. Na to ještě nebudem, ne? Kolik máme řízků? Každej 3?
7: Ještě chvilku počkáme.
8: No, jak si dám nějakou... Doufám, že mi tady nezdřevění nohy. Nemůžu vůbec natáhnout. Jak jsem malej, tak jsem neskladnej.
7: Si lehni do uličky.
8: No to až večer asi. Jestli tam...
7: Nebej polštář.
8: Já si myslím, že ta jezdí v létě na brigádu dělá čpun do přehrady, vždycky na slapy. Jaký tak...
7: No, ještě, že tě neslyší, protože má sluchátka.
8: Jo, přátelé, my popojedem lehce a než si načneme další řízek, tak si něco řeknem. Zpátky k muzice, ladíte země kouli na B.
7: Co tam máme, Cvrno, za hudbu teďko?
8: Jestli se nepletu, tak je to Helenka Vondráčková a Léto je léto.
7: Dáme to, co tam, ale dobře. Takže dáme Léto je léto, Helenka Vondráčková v země kouli na Bčku.
8: Netřeba představovat.

Anubise. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu spí.

sedmkrát utrží. Ale přesto... A taky mě napadlo, že má téhle louce jinou sedmikrásku a že mají a třeba i ty ostatní bylovicem čtvrtý. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na... A šeptali si, uspívá.

0: prosím vás, z naší strany jenom opravdu pár nejdůležitějších pokynů. Tak za prvé, nejsme zvířata, jsme lidi.
1: Užitečný pokyn.
0: Tak si to, prosím vás, uvědomte, ano. No já jsem na vás zvědavý, ono by to nebylo poprvé, co bychom tady s Karlem objevovali za sedačkama nejrůznější potraviny, kosti, odepřelý kotlet a tak podobně, že jo, Karle? Od to tady, prosím vás, máme odpadkový košek, který my s Karlem na každý zastávce vysypeme. Rozuměli? Teďko, prosím vás, my tady s Karlem dostavíme každý 3 hodiny. Kdyby se někomu chtělo dolat dřív, tak přijde, řekne, my mu ho neutrhneme, zastavíme. Prosím vás, všechno to je o nějakým dialogu. Rozuměli?
2: Rozuměli. My to vydržíme a nebudeme lulat za sedačky.
0: No. A za třetí to nejdůležitější. Jak už bylo tady řečeno, tak my vám, Karle, na těch zastávkách můžeme udělat čaj, kafe, nějakou tu instantní polívku, o to nic, jo. Jenom prosím vás, vás žádám, ty hnědý počálky okamžitě vracejte.
3: Jaký hnědý počálky?
0: Prosím vás, tady ty hnědý s uchem, ty tvrdý, ty bílý, ty bílý měkký, prosím vás, klidně je vyjazujte, ale zdůrazňuju, ty hnědý počálky s uchem, mě, anebo tady Karlovi po vaší konzumaci okamžitě vracejte. Pochopili? Rozuměli? No.
4: Rozuměli, pust tam radši nějakou hudbu, Karle.
5: No, to zní dobře, když takhle vyrážíme na Balkán, tak se nám takovýhle hity krásně hodí do kapsy.
4: Pěkně to trefil Karel.
5: Myslíš, že budeme něco promítat se s tou? My vždycky, když jsme někam jezdili, jaké za mladá, jsme si promítali nějaký film na noc.
4: Tak já nevím, já jsem moc takhle nejezdil, jako jezdy.
5: No já když tam kouknu, tak má zase tu televizi zabalenou v té krabici, na které je stejný tapecír, jako je na sedadlech. Je mají to vždycky ve stylu a tamhle hele u zadní na televize.
4: Mám chuť na ten první řízek, to nemůžu.
5: Tak to rozbál, já na to mám taky chuť a hlavně oni vůbec nebudou jinak dobrý, když to dáme až, když oni pak jako vyvlhnou. Ne, počkej, to máš ten kuřet, ty si jem ten kuřet, počkej, ještě tady o kurčičku si dáme pěkně.
4: Co voní, ty vo.
5: No citron jsme nevzali a zase k tomu máme basu Plzní, jak ono se to vykrátí.
6: No, vy už to slyšíte.
5: Pardon, vy už to slyšíte sami. My si tady pomalučku tak nějak nabíráme první části svačiny. Doufám, že bude brzo první zastávka, jak říkal Karel.
4: Usmažil jsi to moc dobře, Cvendo, musím.
5: Dobře smažím. To je taková moje, řekněme, výhoda, nebo těma ve městě.
4: S tím to umasit.
5: No a pak tam máme ještě nějaký paštiky, vzal jsem nějakou
4: májku. Ty paštiko!
5: A to je asi celý tak nějak z regimentu, ještě uzený jsem vzal, no a trošku alkoholu samozřejmě.
4: No tak fernet nesmí chybět v naší výpravě, to je jasná.
5: Já jsem zvědavý, na který zastávce budem právě stavit jako první, že už to bude nějak, on říkal.
4: Finálně pije, takže až bude střídat toho první.
5: Tak určitě to bude potřeba na záchod, viď?
4: No, hlavně nevím, jak to odřídí.
5: A myslím, že to v autobuse fungují ty, jak to říct, pojízdní záchody, nebo ty, co jsou tam, no oni jsou jako spolu s náma.
4: Ne, my máme speciální autobus, za kterým je vozejk, na kterým je moje tojtojka. A občas vás to zaskočí, teda musím říct.
5: No, oni tam bývají vždycky jakový ty množství té modré tekutiny. Tak mě napadlo, jestli bychom mohli použít právě i ten v tom vchodě, nebo ten na těch schůdkách, jak bývá jakový ten zašitý, a oni to většinou zakazují, ty prebíti. No, tady ne, jako. No,
4: tak se tam jdi podívat, tam je normálně bar.
5: Aha, no. Bar.
4: Je tam jenom bar a tam právě chodí řidič Karel popíjet.
5: No tak to asi tam určitě za. No tak a jsme dál, jsme na benzínce.
4: Řízek dojedenej, bylo to dobrý.
5: Krása, ještě tam máme další 2 každej, takže to už teď se těším.
4: Já už cítím vůni toho moře, Cvrno.
5: No to ti krásně tak jako rozpustí ty holuby v nose a ty nudle. Natáhneš tu zdravou voňavou slanost, já se na to, přátelé, tak strašně těším. Ty hejn a kormanů až výkat.
4: Tak a v dalším stupu už konečně vyhlášení soutěže z minulého dílu pořadu Země koule a
5: Samoční soutěž.
4: A my pokračujeme. No Cvrndo, a řekni mi teda teďko už, co si zahrajeme.
5: Já si myslím, že to na tebe ušiju, přátelé. Ona to byla odloba trochu boudá, ale je to Sveje Otišo u Honduras od Dojore Balasevič.
4: Tak, to je přesně ten interpret, o který se tam
5: sečte George.
4: No tak dejme tomu. Přátelé, krásný poslech, Země koule na Bčku.
5: Pojďme na to.

0: Člověče, spíš si naopak říkám, jestli bychom je neměli dát 25.
1: Počkej, neblázni, 25. Karle, není to moc.
0: No, nevím, jak myslíš. Ale znáš to. Dáš jim 20. A budeš tady čekat na půlku autobusu. Ti klesá autorita.
2: Slyšeli jste sami, my už jsme krásně na další benzínce.
3: Já bych jim dal 35.
2: 35 bys nám dal, jo, ale víš, že na dámských jsou fronty.
3: No, právě tam chodíš, ty vždycky říkám, kde jsi tak dlouho.
2: No, mě tam vždycky klesá autorita, přátelé, já si nemůžu pomoct, ale je to tak, no, chodím na dámský, je to příjemnější. No a já, když už tady sedím takhle v kabince, tak mě napadlo, že bych vyhlásil soutěž z minulého dílu.
3: No a já z druhé kabinky jenom můžu přikyvovat a souhlasit.
2: Podej mi to ale dělat, prosím tě, spodem. Tak děkuji, ježiš, co to je za dřevo, třísku smotanou. No přátelé, vraťme se k té soutěži. V minulém díle jsme se ptali na někoho asijského, hledali jsme nějakého Asiata a byl to konkrétně člověk, který hrozně dobře bruslí. Alebo kdo to byl?
3: No byl to přece Bruce Lee.
2: Nádhera. Takže hráli jsme o tričko a pivo z pivotéky, tentokrát to vyhrál náš kámoš Honza z Roudnice, takže gratulujeme, v kontaktu jsme, předáme. No a pokud i vy byste tento díl chtěli s náma hrát a třeba získat taky tohle skvělý tričko, tak nastražte uši.
3: Dáme první nápovědu a ta bude taková, že ten, koho hledáme, má něco společného s raketou. A trošku se mi to plete teda.
2: Takovou je to Balan a hrajete o tričko Rádio B a o pivo z pivotéky B. Co správně odpovědělo bo?
3: No info@radiob.cz.
2: Budu trošku na velké zasedání, omluvte mě, když jsem v té kabince.
3: No a pojďme si dát další track z balkánského stylu. A tam mají díky, tak pojďme na to.

0: Tak cvrno kamaráde, tak ty jsi mi pěkně naložil, ty vole, to p***.
1: Kor habanero alimetka.
0: Ty jsi mi naložil, ježišmarja, přátelé, to se normálně.
1: Mě to taky teda trápilo, když jsme, ale už jsem se na to trošku zvyk, takže tady přizobávám.
0: Jsem v jednom ohni.
1: Albo tady má nějakou srdeční zástavu z toho, co kdybychom si něco zaspívali, to tě třeba přejde. Myslíš, že ty spolucestující nějak tak přemluvíme, aby si s námi něco drcli?
0: No já myslím, že přemluvíme 100%. Oni před chvilkou přemluvali mě, tak...
1: Já houknu na tu paní Fuchsovou za mnou, schválně.
0: Paní Fuchsová. Houk. Radíme, vejš. To bylo téměř ono.
1: Tak můžem, paní Fuchsová.
2: Pojďte si zaspívat, třeba...
3: Ona se si nabůhla. Dáme tam, to je kukáč. Tohle se vidí furt. Já jsem nervózní.

0: říct, Vrno.
1: To jsem byl já, pardon.
0: Sakra.
1: Já měl jádel a takový ty slaný korbačiky, takže ono je to dost pochopitelný. Ale cítím, Ačko a Poloučku, blížíme k našemu cíli výletu.
0: Já si myslím, že bychom měli trošku zrychlit.
1: No, my jsme nahnali právě takový časový deficit, jak jsme jako čurali dlouho a podobně, takže ty zastávky se nám protáhly. Myslíš, že by na to šlápnul Karel trošku, že by mu to nevadilo?
2: Rychle,
1: no, dívejte se teď, na 120, běž, 120. 90, 100, 120,
2: hoši.
1: No tak to je paráda,
0: přátel,
1: vítr ve vlasech.
0: Lme vesmír.
1: Ach jo, to kdyby byste tohle mohli zažívat s námi. Dobrý řízek. Aby jsme tak nějak byli, než tam přijedem.
0: Dáme půlku.
1: Půlku, dáme jeden na půl, jo.
0: Jako co nebude na...
1: Já se přesně bojím, že tam budou takový, jak se tomu říká, tarantulie a podobný tady ty. Znáš to.
0: Odpornosti prostě.
1: Ano, ano, chobotnice a takovýhle věci. No nic, tak já se tady tý krkovičky, ve výsledku se mi dost povedla, takže pojďme rovnou na to. Jedeme dost rychle na to, aby jsme tam za chvilenku byli. A pak se asi budeme ubytovat, předpokládám, nebo myslíš, že půjdeme rovnou na tu večeři s nima?
0: No asi půjdeme společně s naší bandou tady, tyhle. To vypadá, že by mohla být docela i zábava s nima.
1: No tak uvidíme, co se nám v hospodě odebeře. Možná na hotelu, možná v hospodě, záleží to na Karlovi a na Karlovi.
0: No a teďko pojďme všichni společně milovat slunce.
1: No pravda, my to vlastně máme. Vlastně už vidíme ty první sluneční mořský paprsky, takže bychom se mohli naladit na tu mořskou muziku. Přátelé, Everybody Loves the Sunshine. Pomenaňu.
0: Zeměkoule na Bčku v plném proudu.

0: My už jsme se pomalu dostali na hotel, ubytováváme se tady na celou bo, jak se ti tu líbí.
1: No líbí se mi to, ideálka, no tak.
0: Já jsem si nožky a pomalu se připravit na tu velkou slávu, která nás dneska čeká, ta uvítací večeře.
1: Společná večeře s celým naším autobusem.
0: S celým zájezdem, máme to tady domluvený nějaký místní speciality, tak se na to docela zvědět.
1: Pochutná.
0: Takže si Pem dá krásně cigárko na balkón a pevně věřím, že hnedka po té večeři už bychom mohli mrknout do toho moře. A na takový ty stánky, co bývají jako na té riviéře, vždycky na ty se strašně těším, když jezdím na dovču.
1: Jo, pokoupíme nějaký suvenýry.
0: No a bude. Tak pojďme na to. Já už se mám docela vyhládlo, ty řízky už pomaloučku přestávají účinkovat.
1: No tak pojďme na to, dáme další skladbu.
0: No a večeřou

0: Tak my jsme se usadili v místní restauraci.
1: Dostali jsme tady místní ožujsko. Možná pivo, ale zase v tomhle vedru se to krásně dá vypít. Co myslíš?
0: Musíš to vypít, dokud to bude studený, no.
1: Přesně. Už tady šaškou právě s jídelníčkama, ale ono je to takový polonepřečtitelný. Nevím, jestli to nějak přelouskáme, no, uvidíme, snad tam někdo něco doporučí.
2: A co to je? To snad ani není česky.
3: Tak, pánové, já bych doporučoval tu šunkovou rolku jako předkrm. Dále potom želví polévku.
2: Želví nežeru.
3: No a potom chateaubriand.
4: Mm-hmm. Tak ten si dám taky, drahý. Ale objednej mi to medium.
5: Já chci guláš s pětima knedlema, já?
6: Já bych si dal taky to medium.
1: No já si teda taky dám asi to médium, přemýšlím.
0: Jo, dvakrát to. Dvakrát médium taky.
1: No, želví polívka, to jsem na to docela zvědavý. Už jsem měl když želví polívku.
0: No neměl, Svendo, to ani mě nenapadlo, že budu jíst. Ani si ji nedám asi.
1: Tak vítáně chutnám, podle mě to byla jako místní specialita. Docela se cítil ten týpek, když to objednával.
0: No tak uvidíme, no, když tak ochutná.
1: No a nějakou pálenku, myslím, že jsme tady mohli třeba nějakou grapu schrastit místní.
0: No co se tady pije, grapa, jo?
1: Grapa mě napadá, no a potom takhle podobný ty pendrekový věci, tomu bych se v těchto končinách dostal jsem ty krásnou lahev grapy a fakt to stálo za to, tak třeba by tu mohli mít na baru něco podobného.
0: Očíhnout, než nám donesou jídlo, možná to stihnem.
1: No a uvědomil jsem si, že my vlastně vůbec neříkáme názvy těch intramtelehram, to písničky blízko Partizáni a pecka, kterou se tady má takový balk, to je I Walk It With A Zombie od Ani Cadra a Električní orgazm. Takže jsem sám zvědavý, moc si nepamatuju, co všechno jsme měli toho playlistu, tohle dělal Lobo.
0: Tady to myslím, že nějaký jako je rokec, no.
1: No tak pojďme se ho společně poslechnout, ladíte balkánský speciál Země koule.

0: Hele, už nám nesou před krvím, pojď se rychle posadit.
1: Sorejský, to znáte, ne? Sorejský. A tohle jsou ty chaluhy, hele. Ty, hele, hele.
2: Ježišmarja, halej to, to. Tu máš, ty hajzle jeden, ošklivej. To je nuzmelbnosti, kam jsme to dojeli.
1: Vidíš?
0: No i když mě se to docela líbí ten předkrm.
3: No, já nejsem tady ochutnávač těchto věcí, ale dneska to průbnu.
0: Já bych vám to připomněl nějaký krevetky, nějaký mule, ty chaluhy, jak byly zmíněný, salát, zeleninu, i to polovičku známe a máme to doma. Já si myslím, že na ochutnání úplně ideálka. I když já jsem zvědavý na toho médium a jako hlavní chod.
3: Na to se těším velice.
0: Jo, přátelé, my si taky musíme dát další indicii do soutěže.
3: V první indicii jsme si řekli, že osobnost je spojená, za druhá indicie řekneme, že je to srp.
0: Srp a
3: kaketa.
0: Pokud chcete soutěžit o trička Rádia Bčte a o pivo z pivotéky, osobnost my vlastně hledáme, srba, raketáka momentálně, tak správné odpovědi posílejte na info@radiob.cz a pokud ještě nevíte, tak dáme ještě jednu indicii.
3: Jedná zvuková zase. Nejspíš, jo. No a pojďme si dát další skladbu.
0: No a potom přichází asi hlavní chod, jako se ta voní. Hlubo, řekni nám teď ty, co máme další skladbu, doufám, že tam bude nějaká pěkná jazyk.
3: Ale teďko tam máme Goran Bregovič, Wedding and Funeral, nebo ne? Babela, čau, mě můžeš dělat, já tam...
0: V pohodě, já tam na tom.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Krásné sluníčkem zalité odpoledne, vážení posluchači, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího pokračování cestopisu Zeměkoule na rádiu Bčko.
1: Krásný odpoledne, milí posluchači, nazdar Cvrndo.
0: Nazdar Lobo, jak se těšíš na dnešní výlet?
1: No, dneska těším se mega, jako vždycky, dneska to bude jízda jiná než obvykle.
0: Prozradíme rovnou na začátek, kam vyrazíme?
1: No, spíš bych prozradil to, že tentokrát nevyrazíme naším letadlem, ale autobusem.
0: Dneska pojedeme na zájezd autokarem, našli jsme si takovou malou cestovku a vyrazili jsme společně s našima spolučechama.
1: Přesně tak, recenze tady na tu autobusovou společnost byly velice kladný, takže jsme do toho šli a doufám, že cesta proběhne v pořádku.
0: My vám teda neprozradíme ještě, kam vyrážíme, řekneme si to až v dalším vstupu. My si teda na tuhle cestu musíme udělat nějakou specialitu, že musíme před vyražením ještě si navařit nějaký provianty a podobně.
1: Přesně tak, no, řízek v chlebu nesmí chybět.
0: Přesně tak, ale k tomu se taky určitě ještě dostaneme, to dneska nebude chybět. No a nezbývá nám než zmínit, že dneska opět budeme svědky folklóru místního, pustíme si nějakou muziku, která z těch zemí nebo z té země pramení.
1: Je tak a taky vyhlásíme soutěž z minulého kola a ohlásíme novou soutěž.
0: Takže to bude samé hlášení, tak jak hlásíte vy, tak písničku a my si dáme nasmažit.
1: Jdeme na to, podle týhletky už možná poznáte lehce, kam budeme cestovat.
0: Je to takový ten slaný sejra, co se dává na šopský salát.
1: Aha, tak pojďme na to, tohle je Zeměkoule na rádiu Bčko.
0: Jedem!

0: Tady s chábrem už připravujeme masíčko.
1: Pěkně ve stylu. Styl.
0: To bude pošušňáníčko.
1: Tak přátelé, slyšíte to sami, my už si tady pomalu smažíme řízečky na cestu. Lubo, jaký máš nejradši řízky?
0: Já mám nejradši kuřecí, malý, pěkně naklepaný.
1: A stehení nebo prsní? Já jsem měl tenkrát stehení a hrozně mi chutnal jako šťavnatý takovej.
0: Ale já mám radši prsní, teda se přiznám.
1: Já kdybych si mohl vybrat, tak jsem na vepřový maso.
0: No to mám taky radši, rozhodně. No.
1: Úplně dál nějakou kejtíčku, anebo dobrou, úplně ne tolik prorostlou krkovičku, ty ona to mě utáhne. Takže my už si tady pomalu nasmažujeme něco na cestu, dualobalu pěkně ke krajici Šumavy. Já bych tamhle ještě šáhnul pro kyselý ohárky, šáhni pro ně, Lobo, prosím.
0: Jo, jo.
1: No, a co ještě si dáme na cestu? Možná nějaký vajíčka na tvrdo bychom mohli.
0: Aby hlavně ten chleba ještě mázlo lehce hořčicí.
1: Pěkně ve stylu.
0: Pěkně.
1: Pošušňáníčko. No, nějakou zeleninku bych vzal, tady ještě nějaký papriky a podobně.
0: Řetkvičky, víš, vemem.
1: Basu piv jsem si tu připravil a dva fernety.
0: Tam se, že basu fernetu a dva dvě piva.
1: No, můžem to ještě přehládovat, tak moment, já to ještě přecinkám. Vy abyste se jako divili, že mám doma basu fernetů, to je úplně náhodou, já to tady jenom mám na chvíli přes víkend, jinak samozřejmě doma nemám tolik fernetů.
0: No a Cvrno, my jsme hlavně neprozradili furt našim posluchačům, kam vlastně cestujeme.
1: No jedeme k moři a jsme Češi, přátelé, kam bychom mohli jet?
0: No do Jugošky přece.
1: Jo, a my už se docela těšíme, vzali jsme to, jak jsme hovořili na začátku, autobusem. Takže tentokrát to bude trošku zajímavější cesta, než jako to bývá vždycky, že prakticky máme cestu na jeden vstup a potom prd, takže teď si myslím, že ta 12-hodinová cesta v autokaru bude zábavná.
0: Jo, jedeme nějakou cestovkou, která se jmenuje Karel a Karel.
1: Já doufám, že necháme doma Karel a Karel a že si naopak sebou vezmeme ještě jako i ten chladící box s tím modrým víkem. Doufám, že nás s tím pustí do autobusu.
0: Já myslím, že by neměl být problém.
1: No tak půjdeme pomalu na to stanoviště, tam jak máme domluvený sraz u nemocnice na parkovišti.
0: Jo, asi dosmažíme a vyrazíme.
1: Zapne to pěkně do alobalu a vyrážíme, přátelé. Takže dám písničku a další zastávka autobusu.
0: Jo, tohle je Zeměkoule, dnešní speciál Jugoslavie.

0: se vypravujeme jako vrabci z Čech.
1: Já taky to nechápu.
2: Vás ticho.
3: No, Fuchska chybí jako lidsky.
4: Tamhle jde, Fuchsová, pojď sebou.
3: No to tady máme přezimovat.
5: Vy jste se nemohli vybrat, já tady mám návštěvu, tak...
6: Vyskočí, zaspal, nedělejte paniku.
5: No jo, tak.
0: Tak paniku, tak seš to ty. Nezaspal, nikdo, já vás všecky vítám, dobrý jítro, prosím. A nastupovat.
7: Ježíš, já už se těším k tomu moři. Já už se taky těším, tyma, ta stará Fuchsová týta strvalo, ale nakonec dorazila teda, no.
8: Dorazili jsme všichni, já jsem ta zvědavý na ty dva řidiče, mě přijdou takový lehce divný.
7: No, jsou takový podivíni, ale věřím jim, hele.
8: No a celý ten zájezd, když na to tak koukám, že jsme...
7: Já se branka, jako musím říct. Myslím, že ta jízda bude stát za to.
8: Jsem rádi, že nesníma někam.
7: To je spíš to vypadá jak zájezd důchodců trošku.
8: Já myslím, že kdybych si sklopil sedačku, že to bude vadit tý paní za mnou.
7: No tý paní to bude vadit určitě, jelikož je docela korpulentní, tak...
8: Ježiš, a jo, tam se nějaká plnotučná dáma.
7: Ale už teď, když nejseš posunutý, tak jí tebe šaháš až na kolena.
8: Ježiši Kriste, no a tady to, hele, okýnko bychom si mohli otevřít tady nahoře, počkej, já tam šáhnu. No jo.
7: Jako nový cvrno.
8: Jo, opět cítím, jak to tu profukuje hezky do vlasů. Tak zkusíme, hele, ty čudlíky tam na hlavu, ještě jsme mohli zkusit nějaký, myslíš, že tam je ten volá letušku, mají vůbec v autobuse letušky.
7: To víš, jo, mají autobusáky.
8: Já to zkusím.
7: To si dáte, pane?
8: Jo, to je steward. Letušk se neříká, říká se steward. To je jenom taková jako informace. No a já myslím, že jsme si pomalu mohli načít první pivo, není to blbýs, jakhle ještě lehce za roudnicí načít první lahváče.
7: No já už jsem si jednoho načal.
8: Jo, to já nesmím být v povzdálí, rovnou si teda taky načnu jednu plzínku. No a svačit ještě, hele, tam je ta paní už svačí. Na to ještě nebudem, ne? Kolik máme řízků? Každej 3?
7: Ještě chvilku počkáme.
8: No, jak si dám nějakou... Doufám, že mi tady nezdřevění nohy. Nemůžu vůbec natáhnout. Jak jsem malej, tak jsem neskladnej.
7: Si lehni do uličky.
8: No to až večer asi. Jestli tam...
7: Dobrý polštář.
8: Já si myslím, že ta jezdí v létě na brigádu dělat čpun do přehrady, vždycky na slapy. Jaký tak...
7: No, ještě, že tě neslyší, protože má sluchátka.
8: Jo, přátelé, my popojedeme lehce a než si načneme další řízek, tak si něco řekneme. Zpátky k muzice, ladíte Zeměkouli na B.
7: Co tam máme, cvrno, za hudbu teďko?
8: Jestli se nepletu, tak je to Helenka Vondráčková a Léto je léto.
7: Dáme to, co tam, ale dobře. Takže dáme Léto je léto, Helenka Vondráčková v Zeměkouli na Bčku.
8: Netřeba představovat.

Lubose. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

sedmkrát utrží. Ale přesto... A taky mě napadlo, že má téhle louce jinou sedmikrásku a že mají třeba i ty ostatní vědobicem čtvrtý. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na to šeptali si, jak uspívá.

0: Tak prosím vás, z naší strany jenom opravdu pár nejdůležitějších pokynů. Tak za prvé, nejsme zvířata, jsme lidi.
1: Užitečný pokyn.
0: Tak si to, prosím vás, uvědomte, ano. No já jsem na vás zvědavý. Ono by to nebylo poprvé, co bychom tady s Karlem objevovali za sedačkama nejrůznější potraviny, kosti, odepřeli kotlet a tak podobně, jo, Karle? O to tady, prosím vás, máme odpadkový košek, který my s Karlem na každý zastávce vysypeme. Rozuměli? Teďko, prosím vás, my tady s Karlem dostavíme každý 3 hodiny. Kdyby se někomu chtělo dulat dřív, tak přijde, řekne, my mu ho neutrhnem, zastavíme. Prosím vás, všechno to je o nějakým dialogu. Rozuměli?
2: Rozuměli. My to vydržíme a nebudeme lulat za sedačky.
0: No. A za třetí to nejdůležitější. Jak už bylo tady řečeno, tak my vám tak, Karle, na těch zastávkách můžeme udělat čaj, kafe, nějakou tu instantní polívku, o to nic, jo. Jenom prosím vás žádám, ty hnědý podšálky okamžitě vracejte.
3: Jaký hnědý podšálky?
0: Prosím vás, tady ty hnědý s uchem, ty tvrdý, ty bílý, ty bílý měkký, prosím vás, klidně je vyjazujte, ale zdůrazňuju, ty hnědý podšálky s uchem, mě, anebo tady Karlovi, po vaší konzumaci okamžitě vracejte. Kopili, rozuměli?
4: Rozuměli, pust tam radši nějakou hudbu, Karle.
5: No, to zní dobře, když takhle vyrážíme na Balkán, tak se nám takovýhle hity krásně hodí do kapsy.
4: Pěkně to trefil Karel.
5: Myslíš, že budeme něco promítat se s tou? My vždycky, když jsme někam jezdili jako za mladá, jak jsme si promítali nějaký film na noc.
4: Třeba já nevím, já jsem moc takhle nejezdil jako jezdy.
5: No, já když tam kouknu, tak má zase tu televizi zabalenou v té krabici, na které je stejný tapecírk, jako je na sedadlech. Je mají to vždycky ve stylu a tamhle hele u zadní na televize.
4: Mám chuť na ten první řízek, teda.
5: Tak to rozbál, já na to mám taky chuť a hlavně oni vůbec nebudou jinak dobrý, když to dáme až, když oni pak jako vyvlhnou. Ne, počkej, to máš ten kuřet, ty si jem ten kuřet, počkej, ještě tady okurčičku si dáme pěkně.
4: To voní, ty vo.
5: No citron jsme nevzali a zase k tomu máme basu Plzní, jak ono se to vykrátí.
6: No, vy už to slyšíte.
5: Pardon, vy už to slyšíte sami, my si tady pomalučku tak nějak nabíráme první části svačiny. Doufám, že bude brzo první zastávka, jak říkal Karel.
4: Smažil jsi to moc dobře, Cvrndo, musím.
5: Dobře smažím. To je taková moje, řekněme, výhoda, nebo vás ve městě.
4: S tím to umasit.
5: No a pak tam máme ještě nějaký paštiky, vzal jsem nějakou
4: mášku. Ty paštiko.
5: A to je asi celý, tak nějak z regimentu, ještě uzený jsem vzal. No a trošku alkoholu samozřejmě.
4: No tak fernet nesmí chybět v naší výpravě, to je jasná.
5: Já jsem zvědavý, na který zastávce budem právě stavit jako první, že už to bude nějak, on říkal.
4: Finálně pije, takže až bude střídat toho první.
5: Tak určitě to bude potřeba na záchod, ty.
4: No, hlavně nevím, jak to odřídí.
5: A myslím, že to v autobuse fungují ty, jak to říct, pojízdní záchody, nebo ty, co jsou tam, no oni jsou jako spolu s náma.
4: Ne, my máme speciální autobus, za kterým je vozejk, na kterým je moje tojtojka. A občas vás to zaskočí, teda musím říct.
5: No, oni tam bývají vždycky takový ty množství té modré tekutiny. Tak mě napadlo, jestli bychom mohli použít právě i ten v tom vchodě, nebo ten na těch schůdkách, jak bývá jako ten zašitý, a oni to většinou zakazují, ty prebíti. No tady ne, jako.
4: No, tak se tam jdi podívat, tam je normálně bar.
5: Aha, no, bar.
4: Je tam jenom bar a tam právě chodí řidič Karel popíjet.
5: No tak to asi tam určitě. No tak a jsme dál, jsme na benzínce.
4: Řízek dojedenej, bylo to dobrý.
5: Krása, ještě tam máme další 2 každej, takže to už teď se těším.
4: Já už cítím vůni toho moře, Cvrno.
5: No to ti krásně tak jako rozpustí ty holuby v nose a ty nudle. Natáhneš tu zdravou, voňavou slanost, já se na to, přátelé, tak strašně těším. Ty hejn a kormanů až to líkat.
4: Tak a v dalším stupu už konečně vyhlášení soutěže z minulého dílu pořadu Země koule a
5: Samoční soutěž.
4: A my pokračujeme. No Cvrndo, a řekni mi teda teďko už, co si zahrajeme.
5: Já si myslel, že to na tebe ušiju, přátelé. Ona to byla odloba trochu bouda, ale je to Sveje Otišo u Honduras od Dojore Balasevič.
4: Tak, to je přesně ten interpret, o který se tam
5: sečte George.
4: No tak dejme tomu. Přátelé, krásný poslech, Země koule na Bčku.
5: Pojďme na to.

0: Tak kolik dáme, Karle? 15 minut.
1: No, já ti nevím, Karle, za 15 to nestihnu. Já bych jim dal spíš 20. Ty, na dámských.
0: Takže, myslíš 20? 20, tady dáme 20.
1: No, já bych jim dal klidně, Karle, 15. O to nic. Ale oni to nestihnou. Člověče, spíš si naopak říkám, jestli bychom jim neměli dát 25.
0: Počkej, neblázni, 25. Karle, není to moc.
1: No, nevím, jak myslíš. Ale znáš to. Dáš jim 20. A budeš tady čekat na půlku autobusu. Ti klesá autorita.
2: Slyšeli jste sami, my už jsme krásně na další benzínce.
3: Já bych jim dal 35.
2: 35 bys nám dal, jo, ale víš, na dámských jsou fronty.
3: No, právě tam chodíš, ty si říkám, kde jsi tak dlouho.
2: No, mě tam vždycky klesá autorita, přátelé, já si nemůžu pomoct, ale je to tak, no, chodím na dámský, je to příjemnější. No a já když už tady sedím takhle v kabince, tak mě napadlo, že bych vyhlásil soutěž z minulého dílu.
3: No a já z druhé kabinky jenom můžu přikyvovat a souhlasit.
2: Půjde mi to ale dělat, prosím tě, spodem. Tak, děkuju, ježíš, co to je za dřevo, třísku smotanou. No přátelé, vraťme se k té soutěži. V minulém díle jsme se ptali na někoho asijského, hledali jsme nějakého Asiata a byl to konkrétně člověk, který hrozně dobře bruslí. Alebo kdo to byl?
3: No byl to přece Bruce Lee.
2: Nádhera. Takže hráli jsme o tričko a pivo z pivotéky, tentokrát to vyhrál náš kámoš Honza z Roudnice. Takže gratulujeme, v kontaktu jsme, předáme. No a pokud i vy byste tento díl chtěli s náma hrát a třeba získat taky tohle skvělý tričko, tak nastražte uši.
3: Dáme první nápovědu a ta bude taková, že ten, koho hledáme, má něco společného s raketou. A trošku se mi to plete teda.
2: Takovou je to Balan a hrajete o tričko Rádio B a o pivo z pivotéky B. Co správně odpovědělo, Bo?
3: No, info@radiob.cz.
2: Půjdu trošku na velké zasedání, omluvte mě, když jsem v té kabince.
3: No a pojďme si dát další track z balkánského stylu. A tam mají díky, tak pojďme na to.

0: Tak cvrno kamaráde, tak ty jsi mi pěkně naložil, ty to
1: Kor habanero alimetka.
0: Ty jsi mi naložil, ježišmarja, přátelé, to se normálně.
1: Mě to taky teda trápilo, když jsme, ale už jsem se na to trošku zvyk, takže tady přizobávám.
0: Jsem v jednom ohni.
1: Alebo tady má nějakou srdeční zástavu z toho, co kdybychom si něco zaspívali, to tě třeba přejde. Myslíš, že ty spolucestující nějak tak přemluvíme, aby si s námi něco drcli?
0: No já myslím, že přemluvíme 100%. Oni před chvilkou přemluvali mě, tak...
1: Já houknu na tu paní Fuxovou za mnou, schválně.
0: Paní Fuxová.
1: Houk.
0: Radíme, vejš. To bylo téměř ono.
1: Tak můžem, paní Fuxová.
2: Pojďte si zaspívat, třeba...
3: Ona se si nabůhla. Dáme tam, to je kukec. Tohle se vidí furt. Já jsem nervózní. Pojďte se.

0: říct Orno.
1: To jsem byl já, pardon.
0: Sakra.
1: Já měl jádel a takový ty slaný korbačiky, takže ono je to dost pochopitelný. Ale cítilačku a poloučku blížíme k našemu cíli výletu.
0: Já si myslím, že bychom měli trošku zrychlit.
1: No, my jsme nahnali právě takový časový deficit, jak jsme jako čurali dlouho a podobně, takže ty zastávky se nám protáhly. Myslíš, že by na to šlápnul Karel trošku, že by mu to nevadilo?
2: Rychlo je, no, dívejte se teď, na 120, běž, na 120. 90, 100, 120, hoší.
1: No tak to je paráda, přátel, trve ve vlasech.
0: Lme vesmír.
1: Ach jo, to kdyby byste tohle mohli zažívat s námi. Dobrý řízek. Aby jsme tak nějak byli, než tam přijedem.
0: Dáme půlku.
1: Půlku, dáme jeden na půl, jo.
0: Jako to nebude na...
1: Já se přesně bojím, že tam budou takový, jak se tomu říká, tarantulie a podobný, tady ty, znáš to.
0: Odpornosti prostě.
1: Ano, ano, chobotnice a takovýhle věci. No nic, tak já se tady ty krkovičky, ve výsledku se mi dost povedla, takže pojďme rovnou na to. Jedeme dost rychle na to, aby jsme tam za chvilku byli. A pak se asi budeme ubytovat, předpokládám, nebo myslíš, že půjdeme rovnou na tu večeři s nima?
0: No asi půjdeme společně s naší bandou tady, tyhle. To vypadá, že by mohla být docela i zábava s nima.
1: No tak uvidíme, co se nám v hospodě odebere. Možná na hotelu, možná v hospodě, záleží to na Karlovi a na Karlovi.
0: No a teď pojďme všichni společně milovat slunce.
1: No pravda, my to vlastně máme. Vlastně už vidíme ty první sluneční mořský paprsky, takže bychom se mohli naladit na tu mořskou muziku. Přátelé, Everybody Loves the Sunshine. Pomenaňu.
0: Zeměkoule na Bčku v plném proudu.

0: My už jsme se pomalu dostali na hotel, ubytováváme se tady na celou, jak se ti to líbí.
1: No líbí se mi to, ideálka, no tak.
0: Já jsem si nožky a pomalu se připravit na tu velkou slávu, která nás dneska čeká, ta uvítací večeře.
1: Společná večeře s celým naším autobusem.
0: S celým zájezdem, máme to tady domluvený nějaký místní speciality, tak se na to docela zvědět.
1: Pochutná.
0: Takže si pem dá krásně cigárko na balkón a pevně věřím, že hnedka po té večeři už bychom mohli mrknout do toho moře. A na takový ty stánky, co bývají jako na té riviéře, vždycky na ty se strašně těším, když jezdím na dovču.
1: Jo, pokoupíme nějaký suvenýry.
0: No a bude. Tak pojďme na to. Já už jsem mám docela vyhládlo, ty řízky už pomaloučku přestávají účinkovat.
1: No tak pojďme na to, dáme další skladbu.
0: No a večeřou.

0: Tak my jsme se usadili v místní restauraci.
1: Dostali jsme tady místní ožujsko. Na pivo, ale zase v tomhle vedru se to krásně dá vypít, co myslíš?
0: Musíš to vypít, dokud to bude studený, no.
1: Přesně. Už tady šaškou právě s jídelníčkama, ale ono je to takový polo nepřečtitelný, nevím, jestli to nějak přelouskáme, no, uvidíme, snad tam někdo něco doporučí.
2: A co to je? To snad ani není česky.
3: Tak, pánové, já bych doporučoval tu šunkovou rolku jako předkrm, dále potom želví polévku.
4: Želví nežeru.
3: No a potom chateaubriand.
5: Mm-hmm. Tak ten si dám taky, drahý. Ale objednej mi to medium.
6: Já chci guláš s 5 knedlama, já?
7: Já bych si dal taky to medium.
1: No já si teda taky dám asi to médium, přemýšlím.
0: Jo, dvakrát to. Dvakrát médium taky.
1: No, želví polívka, to jsem na to docela zvědavý. Už jsi měl když želví polívku?
0: No neměl, Svendo, to ani mě nenapadlo, že budu jíst. Ani si ji nedám asi.
1: Tak vidíte, mě chutnám, podle mě to byla jako místní specialita.
0: Mm.
1: Docela se cítil ten typ, když to objednával.
0: No tak uvidíme, no, když tak ochutnám.
1: No a nějakou pálenku, myslím, že jsme tady mohli třeba nějakou grapu schrastit místní.
0: No co se tady pije? Grapa, jo?
1: Grapa mě napadá, no a potom tyhle podobné ty pendrekové věci, tomu bych se v těchto končinách dostal jsem ty krásnou lahev grapy a fakt to stálo za to, tak třeba by tu mohli mít na baru něco podobného.
0: Očíhnout, než nám donesou jídlo, možná to stihnem.
1: No a uvědomil jsem si, že my vlastně vůbec neříkáme názvy těch internetových telehram, to písně tím blízko Partizáni a pecka, na kterou se tady má takový balk, je I Walk It With A Zombie od Ani Cadra a električní orgazm. Takže jsem sám zvědavý, moc si nepamatuju, co všechno jsme měli toho playlistu, tohle dělal Lobo.
0: Tady to myslím, že nějaký jako je rokec, no.
1: No tak pojďme se ho společně poslechnout, ladíte balkánský speciál Zeměkoule.

0: Hele, už nám nesou před krvím, pojď se rychle posadit.
1: Ale to jsou rejsky, to znám, ne? To jsou rejsky. A tohle jsou ty chaluhy, hele. Ty, hele.
2: Ježišmarja, hanej to. Tu máš, ty hajzle jeden, mošklivej. Tu je nuzmelbnosti, kam jsme to dojeli.
1: Vidíš?
0: No i když mě se to docela líbí ten předkrm.
3: No, já nejsem tady ochutnávač těchto věcí, ale dneska to prubnu.
0: Já bych vám to připomněl nějaký krevetky, nějaký mule, ty chaluhy, jak byly zmíněný, salát, zeleninu, i to polovičku známe a máme to doma. Já si myslím, že na ochutnání úplně ideálka. I když já jsem zvědavý na toho médiuma jako hlavní chod.
3: Na to se těším velice.
0: Jo, přátelé, my si taky musíme dát další indici do soutěže.
3: V první indicii jsme si řekli, že osobnost je spojená za druhá indicie, řekneme, že je to srp.
0: Srp a
3: kaketa.
0: Pokud chcete soutěžit o trička Rádia Bčko a o pivo z pivotéky, osobnost my vlastně hledáme, srba, raketáka momentálně, tak správné odpovědi posílejte na info@radiob.cz a pokud ještě nevíte, tak dáme ještě jednu indicii.
3: Na zvuková zase. Nejspíš, jo. No a pojďme si dát další skladbu.
0: No a potom přichází asi hlavní chod, jako se tam voní. Lubo, řekni nám teď ty, co máme další skladbu, doufám, že tam bude nějaká pěkná jazyka.
3: Ale teďko tam máme Goran Bregovič, Wedding and Funeral, nebo ne? Babela, jo, mě můžeš dělat, já tam...
0: V pohodě, já na tom.

0: Krásné sluníčkem zalité odpoledne, vážení posluchači, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího pokračování cestopisu Zeměkoule na rádiu Bčko.
1: Krásný odpoledne, milí posluchači, nazdar Cvrndo.
0: Nazdar Lobo, jak se těšíš na dnešní výlet?
1: No, dneska těším se mega, jako vždycky, dneska to bude jízda jiná než obvykle.
0: Prozradíme rovnou na začátek, kam vyrazíme?
1: No, spíš bych prozradil to, že tentokrát nevyrazíme naším letadlem, ale autobusem.
0: Dneska pojedeme na zájezd autokarem, našli jsme si takovou malou cestovku a vyrazili jsme společně s našima spolučechama.
1: Přesně tak, recenze tady na tu autobusovou společnost byly velice kladný, takže jsme do toho šli a doufám, že cesta proběhne v pořádku.
0: My vám teda neprozradíme ještě, kam vyrážíme, řekneme si to až v dalším vstupu. My si teda na tuhle cestu musíme udělat takovou specialitu, že musíme před vyražením ještě si navařit nějaký provianty a podobně.
1: Přesně tak, no, řízek v chlebu nesmí chybět.
0: Přesně tak, ale k tomu se taky určitě ještě dostaneme, to dneska nebude chybět. No a nezbývá nám než zmínit, že dneska opět budeme svědky folkloru místního, pustíme si nějakou muziku, která z těch zemí nebo z té země pramení.
1: Přesně tak a taky vyhlásíme soutěž z minulého kola a ohlásíme novou soutěž.
0: Takže to bude samé hlášení, tak jak hlásíte vy, tak písničku a my si dalo nasmažit.
1: Jdeme na to, podle týhlky už možná poznáte lehce, kam budem cestovat.
0: Je to takový ten slaný sejra, co se dává na šopský salát.
1: Aha, tak pojďme na to, tohle je Zeměkoule na rádiu Bčko.
0: Jedem!

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

paráda, páté místo.

0: je i vaše. Ty potem, hele, co jsem zase našel.
1: B paráda. První město.
2: No ma to, možná čo aj voli rok. From love, goodness, na jad. I just love. Can't see if they not clap when you win. Must be a reason. So they have to just surround themselves with good people, good energy. Anthony Hamilton.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Relax.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před námi relax číslo 125. Začneme velice poklidně a to s Enigmou. Já vám popřiju příjemný poslech a jdem na to.

0: Relax.
1: On Radio B.

Hooded Boy není žádná novinka, ale mně se pořád líbí. Baby No Money v relaxu a na Bčku.

0: down like a pogo. Yo, go low.
1: Relax. On radio.

Na řadu se dostává jeden z legendárních tracků s názvem Blackwater. Absolutní pecička v relaxu a na Bčku.

0: Relax.
1: On Radio B.

Evil Nine a jejich Crooked netřeba představovat. Je to prostě breaková bombice.

0: Relax.
1: On Radio B.

Dohrála nám novinka z alba Opalescence od chlapíka, co se říká Title, který ho tímto zdravím, jestli poslouchá. A před námi Prodigy v relaxu a na Bčku.

0: they fucking doing?
1: Relax. On Radio B.

Dejme jednu stařešinku od Alexe Pereze a pak už pojedou normální gramíky.

0: Relax.
1: On Radio B.

Relax číslo 125 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že se vám to dneska líbilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte dobří a čaute. Fashion's face.

0: Relax.
1: On radio.

0: 7 hodin večer na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

Skladba Muevete nám právě dozněla od producenta Critical, psáno s káčkama, ne s céčkama. Výborná záležitost taneční a nám už začíná Everything in its right place od producenta Buckwell. Pojďme si společně užít na Bčku pořadu Malý pátek.

po skladbě Answers od Ine a Verbs následuje Blanks Circle od VS a SMG. A já bych vás chtěl ještě pozvat na jednu akci, a to je Libuchovická pouť, kde budeme mít malinkou stage a občerstvení u zátoky, úplně u řeky Ohře, hned vedle mostu, z druhé strany celý tý poutě. Tak tam se rozhodně zastavte, pokud budete v Libuchovicích na pouti. A ta se koná 7. až 9. srpna, týden před narozeninama v Rádiu.

od těchto producentů Mercurial. A poté už nám zbývají pouze dvě skladby. Vždycky to uteče po té půlce neuvěřitelně. Posloucháte Malý pátek na Bčku.

Pořád Malý pátek je tady každý čtvrtek o 9 hodin. S rekapitulací v neděli, ve čtvrtek zase v neděli a pak zase naživo Malý pátek ve čtvrtek.

Takže pokud byste náhodou zmeškali dnešní živý vstup, tak máte další 3 šance a za 14 dní máme tady nový díl. Další skladba je od Paperclip a Machine pod názvem Moon Eraser. Posloucháte Malý pátek na Bčku. Blížíme se pomalu ke konci.

A my tady máme dnešní poslední vstup a já bych se vám chtěl všem moc poděkovat za poslech novým i stálým posluchačům. Choďte na Mejdany, buďte na sebe hodný, mějte se rádi a choďte na všechny Mejdany všeho druhu, nejenom Dravon Bejzu, užívejte si život, užívejte si léto, hodně pijte, nejenom alkohol. Těším se na shledání na některých z akcí, které pořádáme, nebo kde budu vystupovat. A mějte příjemný, hezký večer. My dnes končíme skladbou Absent Minded od Empty Signs. Je to estonský producent, kterého jsem nedávno objevil. A jeho skladby rozhodně stojí za to, tak si ho pojďme malinko dnes představit jeho první skladbou. Poslouchali jste Malý pátek na Bčku. Zdraví vás DJ Cynic. Čuza čau, díkum dík. Absent Minded, Empty Signs.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Jedna hodina na rádiu B.

I'm used to it by now. Just breathe.